0: Izobután nahral pred 3 rokmi epickú nahrávku nazvanú Cesta. Tu je v celistvosti. Počúvate Rádio FM, toto je program 100% FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Vedel som to už v tej dobe, že som inej G. Iná liga, inej tým, inej motiv, inej cíl. Píčo, co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak som s tým přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel. Děti nezažili být, i tak si hrajou na být. I když jsou to blbežci, nepřál bych jim ho.